Potom to bola špívanka Nechcem parádneho. Ja ju špívala aj po našomu. A potom mňa tam oslovila bars krásna špívanka Mušiva mamičko na šercu Češkobic. A ja im do nich dala našu starodávnu melódiu. Kosatka, kosatka, zelená kosatka, ušami vdávat, ušami vdávat, moja kamarátka. Čiže vznikla nová špívanka, rusínska melódia a zemplínsky text. Prišli perše nahrávke, ale furt mi nedalo, že ja by chcela čoska také svoje. No a prišla špívanka. Išlo divča spola, tak jak jem povídala. A tak prišli špívanka. Od prleska víter pofukuje. Priletili husk.

Bars. Krásny text mi napísali aj Nebožka teta Anna Halgašová a ja túto špivánku takisto zhudobnila. Mojmu srdcu je Bars blízka za to, že predsa je to text hlboký o mamky. Peče voda teče, po kameňu čerkať, šomene mamočko, v čužom svieti čekať.

Nebo hej, pán Mikola Hvozda mi začali posolati text. Už o mi čuli cez radio a poslali mi špivanku, ja sobie divča jak rúža, ale s tým, že ten text im ja kuštík zrobila podľa svoho, bo oni mi povili, máte slobodu, pani Servická, zrobte to tak, jak vám vše bude pačilo.

Milí posluchači, jsme rádi, že vás můžeme přivítat v Českém národnostním magazínu. V následující hodině se budeme bavit o tématu, které není každodenní. Budeme mluvit o českých architektech působících v Košicích. Přiblížíme si jejich osudy, důvody odchodu z Česka a příchodu do Košic. Relací vás bude doprovázet Klára Kohoutová a zvukový technik Michal Baláš. Přejeme vám příjemný poslech.

Domy. Chodíme okolo nich každý den. Uvědomujeme si však, kdo stál za jejich realizací, že možná dnes již zašedlé budovy byly v době svého vzniku unikátní, jací architekti je navrhovali a za jakým účelem. Tématem dnešního národnostního magazínu jsou čeští architekti, kteří se nesmazatelně zapsali do podoby města Košic.

Po vzniku samostatného Československa v říjnu 1918 se začal propojovat český a slovenský prostor. Vzhledem k předcházející silné maďarizaci se projevil absolutní nedostatek slovenské inteligence, která by obsadila Maďary uvolněná a z části i nově vzniklá místa. Nedostatek domácích architektů a absence odborného školícího centra přivedlo na Slovensko nejednoho českého architekta. Ti začali do slovenského stavitelství vlévat tradice a zkušenosti české moderny. Mnozí z nich se zde natrvalo usadili. První projekty se nesly v duchu sociálních úloh. Některé stavby patří k vrcholným projevům českých architektů. K ním můžeme zařadit Masarykovu kolóniu obytných domů pre bankových úradníků od Josefa Poláška nebo rozsáhlý blok poštové budovy od Bohumíra Kozáka, obě realizované v Košicích. Výlučnou doménou českých architektů na Slovensku byla státní výstavba sanatorií a léčebných ústavů ve Vysokých Tatrách. Úzká spolupráce s českými architekty byla v roce 1939 vlivem historických událostí na jistý čas přerušena. Opět se zintenzivnila po skončení druhé světové války.

0: Dnes si představíme několik českých architektů a jejich díla, jež jsou spojena s Košicemi. Jedním takovýmto architektem je boršovský rodák Josef Polášek, který patří mezi nejvýznamnější české avantgardní architekty a představitele funkcionalismu. Polášek pocházel z chudých poměrů, proto se také ve své tvorbě ve velké míře zaměřoval na řešení typologických druhů staveb se sociálním posláním a zároveň se zabýval problematikou kolektivního bydlení. Po vystudování architektury absolvoval několik cest do Nizozemí, Dánska a Německa. Jeho realizace školních budov pro chudé patří mezi špičkové výkony nejenom české, ale i evropské meziválečné architektury. Díky novele zákona z roku 1930 nabrala jeho kariéra na obrátkách, když začala být podporována výstavba sociálních bytů. Josef Polášek působil značnou část svého života jako architekt města Brna, kde začal stavět domy pro sociálně slabší vrstvy obyvatelstva. Téměř souběžně s těmito realizacemi vyrostla v Košicích dle jeho projektu jedna z největších ukázek kolektivního bydlení, a to komplex budov, takzvaná Masarykova kolonia obytných domů pre bankových úradníků z let 1930 až 1931. V čem spočívá osobitost tolik opěvovaného komplexu? Hovoří Michal Hudák, neformální průvodce městem Košice a zakladatel webových stránek Východného pobřeží.
1: V tom čase, vlastne v začiatku 20. storočia, po prvej svetovej vojne, Košice boli štandardným uhorským mestom s urbanizmom, ktorý je veľmi podobný alebo veľmi príbuzný veľa uhorským mestám. Táto nová vlna vlastne priniesla do mesta nový štandard, nielen bývania, ale architektúry a urbanizmu. Takže prišiel ako keby taký modernistický závan alebo vlna do mesta, ktorá dovtedy veľmi nezaviala. A znamenalo to funkčnejšie bývanie, možno striednejšie, civilnejšie bývanie a povedzme, že dostupnejšie bývanie. A mesto sa aj fyzicky dostalo konečne do 20. storočia.
0: Josef Polášek, jeden z tých českých predstaviteľov, ktorí pôsobili v Košicích, zabýval problematikou minimálneho bydlení a do histórie Košice zapsal tzv. Masarykovou kolónii obytných domov pro bankové úředníky. V čem je tá kolónia unikátní?
1: Ja by som tú kolóniu neposudzoval možno, alebo nehovoril o nej v čase stávania, ale možno by som ju s takým odstupom dobrých 80-tych, 90-tych rokov vyzdvihol v tom, že čas overil jej funkciu aj kvalitu, pretože stále je ako keby veľmi, veľmi lukratívnou adresou nielen kvôli svojej pozícii voči centru, ale aj dispozícii obytov, kvalite prevedenia, kvalite materiálov a tak ďalej. V podobnom čase vznikala podobná štvrť na južnej strane Košíc, alebo teda na juh od hlavnej ulice, ktorú dnes voláme alebo poznáme pod menom Pasteurovo námestie. A tá nie je až takou ako keby po tom čase až takou vychytenou adresou ako práve Masaryková kolónia alebo bankové domy, alebo to, čo dneska voláme jarná, letná, zimná. A aj to je ako keby dobrým príkladom toho, že tá kvalita sa presadila v meste za ten čas. 80. rokov vzniklo množstvo stavy, množstvo štvrti, ale táto ako keby stále ostáva veľmi žiadaným miestom. Čo sa udialo vlastne? Boli to byty pre bankových úradníkov alebo pre úradníkov, ktorí mali v tom čase v meste tak ako keby vyššie postavenie, čiže tam boli aj izby pre služobníctvo, zimné záhrady a podobne, že ten komfort alebo ten štandard bol strašne vysoký, ale zároveň tu bola opäť striedma funkcionalistická ako keby stavba, ktorá dokáže konkurovať aj neskôr stavanému vlastnejšiemu bývaniu, keď prišla panelová výstavba po vojne.
0: To znamená, že z toho, co ste vlastne říkal, takže dodnes víme teda toho, že stojí v centru, což už samo o sobě je lukrativní, tak i vlastne to, jakým spôsobem to postavené bylo, tak díky tomu dodnes je to veľmi oblíbená adresa.
1: Keby komfort, alebo štandard bývania ľudí sa za ten čas veľmi dramaticky zmenil a potreby ľudí z 30. rokov 20. storočia a z už nastupujúcich 20. rokov 21. storočia sú diametrálne odlišné, ale práve na časovosť, aj dispozičná najmä, aj materiálová, ukazuje, že vlastne autor už vtedy, keby premýšľal o dosť dopredu alebo o mnoho konceptuálnejšie, keď staval dom, ktorý by nebol iba na život aj neviem, jednej rodiny alebo jedného človeka, ale premýšľal nad tým, že tá stavba môže keby v čase stále vyhovovať tým konkrétnym aktuálnym potrebám ľudí, ktorí tam budú bývať či o 50, 80, ale možno aj 120 rokov.
0: Odborníci se shodují v názoru na význam tohoto komplexu pro Košice a i na jeho nadčasovosť. Masarykova kolónia obytných domov pre bankových úradníkov je trojkřídlý komplex čtyřpodlažních budov, který byl postaven během jednoho roku jakožto družstevní akce pro 48 rodin úředníků českých, slovenských a maďarských bank v Košicích. Přestože úředníci nepatřili mezi chudé vrstvy, bylo rozhodnuto vystavit budovu s řadou kolektivistických prvků. Celou kolonii tvoří polouzavřený blok ve tvaru písmene U a nachází se jen pár minut na sever od centra města. Byty mají řadu výhod kolektivního bydlení, například ústřední topení, dodávku studené a teplé vody, společné prádelny, centrální správu a společné střešní terasy. Toto všechno byly novinky, které přinesly výhody kolektivního bydlení. Ve dvoře bloku bylo hřiště pro děti s bazénem a zahrádkami pro obyvatele domu. Celý komplex se vyznačuje funkčností a jednoduchostí tvarů, optimálními proporcemi pro architekturu bydlení. Josef Polášek byl výborný architekt, díky čemuž nezapomněl na architektonické stvárnění kolektivistických parametrů. Vyvážené proporce oken a velké zasklené plochy schodišť dávají této architektuře elegantní funkcionalistický vzhled, do té doby nepříliš typický pro Košice. Realizace kolonie měla velký úspěch. O bydlení v ní rychle projevilo zájem až 60 úřednických rodin. Masarykova kolonia obytných domů pre bankových úradníků v Košicích je národní kulturní památkou.

0: Druhým českým architektem působícím v Košicích byl Bohumil Kozák, který se na Slovensku účastnil mnoha historických soutěží. V České republice je známý především jako realizátor Thomayerovy nemocnice v Praze či paláce Aviona na Václavském náměstí. Z budovy v Haniske u Košic, která byla postavena dle jeho projektu v roce 1922, se v prosinci 1925 začalo první pokusné rozhlasové vysílání na Slovensku vůbec. Následně bylo rozhlasové vysílání přesunuto přímo do Košic. V letech 1926 až 1929 se stal autorem významného projektu Ministerstva pošt a telegrafů, v rámci něhož postavil komplex poštovního a telegrafního úřadu a ředitelství radiožurnálu v Košicích. Tato stavba byla unikátní tím, že jako první stavba na Slovensku vůbec byla zbavena historismu, hovoří architektka Adriana Priatková.
1: Táto radiostanica bola stavaná v roku 1922, čo je unikum a môžeme byť hrdí toto na východe Slovenska, že takáto zaujímavá, významná stavba sa realizovala paralelne s takouto stavbou v Prahe a Podebradoch. Tá predpríprava bola teda skôr. V Haniske pri Hornáde zrejme bol k dispozícii pozemok, keďže rovnako je to realizované v Prahe a Podebradoch, pretože je radiostanica vysielacia a prijímacia. Paralelne sa realizovalo na východe Novej Československej republiky obdobné prostredie, ktoré by umožňovalo sa kontaktovať so svetom a takisto vysielať pre okolie, to znamená pričlenenú Podkarpatskú Rus. Keď pozrieme si trošku životopis autora týchto dvoch projektov, kvalitného, významného architekta, pochádzajúceho síce z Moravy, z evanjelickej rodiny, ale študujúceho a potom celoživotne pôsobiaceho v Prahe, Bohumíra Kozáka. Keďže architekt Kozák študoval v Prahe na ČVUT v rokoch 1903 až 1906, kedy, dá sa povedať, v Európe vrcholila secesia, v prostredí Prahy ňou očarený tým historickým jadrom, úžasnou historickou architektúrou, iste v tom počiatočnom období svojej tvorby veľmi silne ešte inklinoval k historizmu, secesii neoslohom. Táto košická realizácia je ešte poznačená týmto cítením. To znamená, že je to taká symbióza neoklasicizmu so secesiou a modernou.

Poštový a telegrafný úrad v Košicích na Poštové ulici, kterého projektantem a architektem byl český architekt Bohumil Kozák, je rozsáhlý blok budov, jež byl původně navrhnut pro vícero úrovní výkonu a řízení pošty a telegrafů, včetně prostor tzv. Radiožurnálu. Poštová budova se stala první budovou na Slovensku, jež byla postavena v moderním pojetí.

Architektů život zmínila invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Bertolt Hornung emigroval do Velké Británie a usadil se v Edinburgu. Byl jmenován vedoucím týmu, který vypracoval územní a dopravní plán města. Následovala další díla zaměřena především na dopravní řešení v různých městech. Vedl například tým, který vytvořil novou strukturu dopravy a životního prostředí centrální části Jeruzaléma, vypracoval plán regenerace přístavní oblasti v Ananu, plán regenerace obchodní sítě společnosti Scotmit v centrálním Skotsku a mnohé další. Přednášel na Edinburské univerzitě a svoje poznatky prezentoval na odborných seminářích. Slovensko-český klub, který pamětní tabuli významnému architektovi inicioval, chce tak Košičanům připomenout zapomenutou osobnost z 60. let minulého století, která se nesmazatelně zapsala do historie terasy. I když možná by byl Bertolt Hornung dnes hodně překvapený, jak jeho původní záměr hojnosti zeleně a parkový charakter terasy zásadně narušilo zahušťování výstavby a jak se tím pádem pozměnil vzhled sídliště i charakter života jeho obyvatel.

0: Téma českých architektů na východním Slovensku je velmi bohaté. O tom, že je zajímavé i pro širokou veřejnost, svědčila výstava Čeští architekti na východnom Slovensku, která byla realizována státní vědeckou knihovnou v Košicích v roce 2011. Hovoříme s ředitelem knihovny Janem Gašparem.
1: Vědecká knihovna v roce 2011 uspořádala výstavu o českých architektech na východním Slovensku. Zaznamenala ta výstava úspěch?
2: No, výstava mala velký úspěch, byla postupně prezentovaná i v jiných městech východného Slovenska a myslím si, že zmapovala důkladně prácu českých stavitelů a architektů, kteří působili na východnom Slovensku a mnohé tyto díla, které tam byly představené, neboli dovtedy verejnosti nejak známe, respektíve nebolo známe, kto bol ich tvorcom. Čiže tu si myslím, že sa významnou mierou pričinili o zmapovanie jednotlivých obytných súborov, jednotlivých verejných alebo aj súkromných stavieb na východnom Slovensku a v Košiciach a pre budúcnosť ostanú. Nebudú už anonymné tieto diela. Čiže je známe, kto toto projektoval, kto to stával. Samozrejme, nie všetko sa podarilo zistiť. Možno, že do budúcnosti ešte by sa dalo na tom popracovať a urobiť podobnú výstavu, možno s nejakým širším zámerom.
1: Takže do budúcna není vyloučené, že by sa tá výstava znova otevřela nebo doplnila o nejaké nové díla?
2: No tak ono zvykneme tie dobré výstavy, medzi ktoré patrila aj táto výstava. Bola vydaná taká brožúra, v podstate celé libreto tejto výstavy aj s fotodokumentáciou. Po viacerých rokoch od tejto výstavy si myslím, že bude znovu inštalovaná, lebo viaceré výstavy po 10-12 rokoch, ktoré boli dobré a úspešné a zaujímavé pre verejnosť, prezentujeme znovu, aby ľudia mnohí to nevideli, aby príde aj nová generácia nám dorastať, čiže aby sa s týmito zaujímavosťami mohli aj oni oboznámiť.

0: Milí posluchači, v dnešním českém národnostním magazínu jsme hovořili o českých architektech, již se významně zapsali do podoby Košic. Seznámili jsme se s prací Josefa Poláška, Bohumíra Kozáka a Bertolda Hornunga. Pro tentokrát je naše vysílání u konce. Relaci pro vás připravila Klára Kohoutová, od mixážního pultu Michal Baláš. Vyrobila redakce národnostno-etnického vysílání Rádia Patria, Studio Košice, v červnu 2017.
1: Je zbytečno si ještě něco říkat o tom, co snad je skryté.